Vyhrávaj za desky, my nepotřebujem slova. Nám stačí řeč našich těl. Naše oči si jak rubín lesknou. Spolu hrajeme NHL. V ložnici máme svou Paříž a máme svůj vlastní Řím. Dole parkuje soukromej vůz, ale my nevídem ze dveří. Kouříme v posteli, pijeme mimozy, užíváme si naši symbiózu. Tancuješ pomalu,